Hezký dobrý večer. Kulturní oddělení italského velvyslanectví vás srdečně vítá na koncertě zpěváka a skladatele Františka Guccínyho. František Guccíny uvede svoje písně a hudbu, doprovázen Vincencem Temperou, Juan Carlosem Biondínym, Robertem Manucim, Eladem Bandínym, Aresem Tavolacim. Živou nahrávku provádí nakladatelství gramofonových desek firmy EMI. Producent Renzo Fantini, fotograf Roberto Serra. Dámy a pánové, František Guccíny.